vajna, petek bo vajna. V petek bo vajna, na. Vajna med mojo srečo in